0: Zbytky původních pralesů v Evropě nejsou jen s hlukem starobylých stromů. Jsou to živé ekosystémy, které jsou domovem mnoha divokých zvířat a rostlin, ukládají uhlík a tvoří klíčovou součást našeho přírodního dědictví. Jejich ochrana je tak důležitá i proto, že hrají zásadní úlohu v boji proti změně klimatu.
1: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě se podíváme na to, jak se Evropská unie snaží své vzácné lesy chránit.
0: Pralesní porosty se na našem kontinentu vyskytují jen vzácně. Pokrývají malé a roztříštěné plochy, tvoří méně než 3% zalesněných území Evropy. Přibližně 90% původních lesů a pralesů v Unii se nachází v Bulharsku, Finsku, Rumunsku a Švédsku. Jsou to nedotčené přírodní ekosystémy, do kterých člověk nezasáhl buď vůbec, nebo jen málo. Po dlouhá staletí jsou domovem divokých zvířat a rostlin, z nichž mnoho patří k ohroženým druhům. Jsou proto klíčové pro zachování biologické rozmanitosti. Pohlcují a ukládají uhlík, čímž přispívají k ochraně klimatu a jsou zdrojem pitné vody. Nejen tím vším prospívají lidskému zdraví.
1: Jedním z největších a nejznámějších evropských pralesů je bělověžský prales, rozprostírající se podél hranic mezi Polskem a Běloruskem. Žije v něm mnoho druhů rostlin a zvířat, včetně zubra evropského, který byl v minulosti na pokraji vyhubení. Bělověžský prales je na seznamu památek světového dědictví UNESCO. Dalším příkladem evropského pralesa jsou panenské lesy Karpat, které najdeme v Rumunsku, na Slovensku a na Ukrajině. Patří mezi největší neporušené lesy mírného pásu v Evropě a dodnes v nich můžeme narazit na medvědy, rysy i vlky. V rakouských Alpách zase najdeme národní park Kalkalpen se starobylými bukovými lesy, které tvoří největší chráněný lesní porost v Rakousku. Poskytují útočiště vzácným druhům, jako jsou rysy, datlové a sovy. Pralesy v Evropě chrání jak Evropská unie, tak i UNESCO. Přesto jsou stále vystavené vážným hrozbám, od nezákonné těžby dřeva přes klimatickou změnu až po nadměrný příliv turistů.
0: Původní lesy a pralesy jsou nenahraditelné a jejich ochrana je proto pro Evropskou unii prioritou. V průběhu let vypracovala řadu politik, strategií a právních rámců, aby své ekosystémy zachovala i pro budoucí generace. Pojďme se na některé z jejich iniciativ podívat podrobně. Jednou z nejdůležitějších je síť Natura 2000. Je to vůbec největší koordinovaná síť chráněných oblastí v Evropské unii, která zahrnuje jak suchozemské, tak i mořské lokality. Patří do ní bělověžský prales i části lesů v Karpatech. Cílem sítě Natura 2000 je chránit přírodu a zajistit, aby se přírodní zdroje využívaly udržitelným způsobem.
1: Evropská unie také přišla se strategií zachování biologické rozmanitosti. Stanovila si v ní cíl zastavit do roku 2030 úbytek druhů a chránit evropská přírodní stanoviště. Strategie, jež je součástí zelené dohody pro Evropu, se jako klíčový závazek klade i důslednou ochranu všech zbývajících původních lesů a pralesů v Evropské unii. To znamená, že lidé by do těchto lesů neměli nijak zasahovat, ani těžbou dřeva, ani rozvojem infrastruktury nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který by mohl poškodit jejich ekologickou rovnováhu. Kromě toho Unie v rámci strategie hodlá obnovit poškozené ekosystémy a rozšířit lesní porost. A proto plánuje vysadit do roku 2030 nejméně 3 miliardy nových stromů. Klade důraz na to, aby se vysazovaly správné druhy na správných místech. To zvýší biologickou rozmanitost i odolnost vůči změně klimatu.
0: Evropská unie dále realizuje lesní strategii do roku 2030, kterou přijala Evropská komise v červenci 2021 a která doplňuje strategii pro biologickou rozmanitost. Zaměřuje se totiž konkrétně na udržitelné obhospodařovávání a obnovu lesů, tak aby byly odolnější vůči klimatickým změnám. Podporuje také postupy, které prospívají jak životnímu prostředí, tak místním obyvatelům. Udržitelným obhospodařováváním lesů hledá rovnováhu mezi ekonomickými potřebami a ochranou životního prostředí. V takto obhospodařovávaných lesích chrání původní ekosystémy a současně podporuje udržitelnou tvorbu dřevěných výrobků. Strategie dává prostor i alternativní hospodářské činnosti, jako je ekoturistika nebo produkce jiných než dřevěných výrobků, například medu nebo léčivých rostlin. To pomůže zajistit místním lidem udržitelné živobytí bez toho, aby docházelo k poškozování lesů. Důležitou součástí strategie je i monitorování zdraví lesů, včetně podávání zpráv. Evropská unie už pracuje na předpisu, který pro pozorování lesů vytvoří právní rámec. Díky tomu bude možné soustavně shromažďovat a sdílet údaje o zdraví lesů, biologické rozmanitosti a způsobech obhospodařovávání napříč Evropskou unií, což politikům pomůže přijímat informovanější rozhodnutí.
1: Účinná ochrana pralesů se ovšem neobejde bez významných finančních investic. Unie proto zavedla řadu mechanismů, zejména stěžejní program LIFE, z kterého financuje opatření v oblasti životního prostředí a klimatu. Od roku 1992 se program v celé Unii finančně podílel na více než 5500 projektech zaměřených na biologickou rozmanitost, obnovu přírody a přizpůsobení se klimatické změně. Program LIFE se věnuje i původním lesům a pralesům. Financuje iniciativy na obnovu poškozených lesních ekosystémů, zlepšení biologické rozmanitosti a boj proti hrozbám, jako je nezákonná těžba dřeva, lesní požáry a invazivní druhy. Podporuje také výzkum a inovace udržitelného obhospodařovávání lesů.
0: Dalším klíčovým nástrojem financování je společná zemědělská politika. Ačkoliv se týká především zemědělství, pamatuje i na lesy. Plynou z ní finance na podporu agrolesnictví, neboli udržitelného využívání půdy, při němž se stromy začleňují do zemědělské krajiny, což nejen zlepšuje kvalitu půdy a hospodaření s vodou, ale také pomáhá zvyšovat biologickou rozmanitost. Fondy společné zemědělské politiky pro rozvoj venkova také motivují vlastníky lesů, aby obhospodařovávali své pozemky udržitelně a investovali do opatření, která brání odlesňování a podporují biologickou rozmanitost. Mohou například čerpat finance na výsadbu původních druhů, ochranu proti škůdcům či obnovu poškozených lesních oblastí.
1: Dalším programem Evropské unie, který poskytuje finance na zlepšování lesních ekosystémů, je Horizont Evropa. Jeho náplní jsou výzkum a inovace a zkoumání mimo jiné dopadu změny klimatu právě na pralesy. Dále vývoj inovativních technik obhospodařovávání lesů či pokrok ve vědě o zachování biologické rozmanitosti.
0: Ochrana evropských lesů není jen odpovědností jednotlivých členských států. Jedná se o společný závazek na úrovni Evropské unie. Klíčovou úlohu přitom sehrává Evropský parlament. Zásadně se podílel například na utváření již zmiňované evropské strategie v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 a vyzval také k podpoře udržitelných lesnických postupů, které mají zabránit rozsáhlému odlesňování. V dubnu 2023 parlament přijal předpis, podle něhož zboží dovážené do Unie nesmí přispívat k odlesňování nebo znehodnocování lesů nikde na světě. Ten měl původně začít platit v prosinci 2024, nakonec však podniky dostaly o rok více, aby se mu stihly přizpůsobit. V únoru 2024 podpořili europoslanci další legislativu, podle které musí všechny unijní země pracovat na obnově přírodních stanovišť. Výbor pro životní prostředí pečlivě sleduje, jak se ochranná opatření realizují v praxi a pravidelně hodnotí dosažený pokrok.
1: Je zřejmé, že parlament se na financování podpory biologické rozmanitosti podílí zásadním způsobem. Prosazuje, aby z unijních programů, jako je LIFE, Horizont Evropa a Společná zemědělská politika, proudilo do ochrany přírody více investic. Evropská unie si je vědoma významu původních lesů a jejich nenahraditelných přínosů pro životní prostředí. Podniká proto řadu kroků na jejich ochranu, aby zůstaly nedotčené a zdravé. Při ochraně přírody totiž nejde jen o její zachování v současné podobě, ale i o její budoucnost. A o budoucnost nás všech.
0: Tento pořad pro vás připravilo Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
2: Recita una sola voce. 6023.
3: Sono le 3:10.

0: Цей подкаст створений для вас веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
1: Evropská integrace, podpora účasti ve volbách a řešení místních problémů. To vše jsou příklady priorit evropské politiky. Slýcháme o nich na každém kroku. Ale ve skutečném životě, zejména pokud jste mladí, vám taková témata nejspíš připadají na hony vzdálená a nedostižná. Evropská komise chce oslovit co nejvíce mladých lidí a proto se rozhodla přeměnit bývalou evropskou dobrovolnou službu v něco většího. Novému programu dala název Evropský sbor solidarity a jeho prostřednictvím mladé lidi přizvala k utváření budoucnosti Evropy. Jeho poslání je trojí. Chce mladé lidi zapojovat, propojovat a dát jim zodpovědnost. Bývalá česká europoslankyně Michaela Šojtrová vysvětluje, jak iniciativa pomáhá mladým lidem stát se aktivními občany.
2: The main objective of this program.
3: Program má především zapojit více mladých lidí a organizací do solidárních projektů, zejména do dobrovolnické činnosti. Ti, co se programu zúčastní, dostanou příležitost získat zkušenosti s dobrovolnictvím a začít se dlouhodobě angažovat.
1: Tím to ale zdaleka nekončí. Evropský sbor solidarity ve své nové podobě získal zcela nový rozměr. Zahraniční humanitární pomoc. Dobrovolnickou činnost tedy nyní můžete vykonávat nejen kdekoliv v EU, ale v rámci rostoucí globální sítě také v komunitách po celém světě. Bývalý evropský komisař pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navračič popisuje toto rozšíření jako důležitý krok vpřed.
4: Žijeme v době, kdy se prohlubují kulturní rozdíly a rozpory mezi zeměmi i uvnitř společnosti. Proto je tento program důležitější než kdy jindy. Chceme upevnit to, co už máme, a stavět na tom. S jednou důležitou novinkou. Navrhujeme podporovat také dobrovolnickou činnost v rámci operací humanitární pomoci. Může to být začátek skutečné globální dobrovolnické komunity.
1: Co to znamená pro vás? Pokud je vám mezi 18 a 30 lety, můžete se přihlásit k účasti na projektech ve více než 60 různých zemích a územích. Seznam projektů řazených podle zemí, témat a data zahájení a vůbec vše potřebné najdete online na Evropském portálu pro mládež. A pokud si nejste jistí, kde začít, vyplňte si kvíz. Pomůže vám přijít na to, který projekt by mohl nejlépe odpovídat vašim zájmům.
4: Existují tři hlavní typy projektů Evropského sboru solidarity. Dobrovolnická činnost, solidární projekty a humanitární pomoc. Tady je potřeba dodat, že humanitární pomoc je otevřena dobrovolníkům až do 35 let. U každé zveřejněné aktivity najdete klíčové údaje, jako je datum zahájení, doba trvání projektu a lhůta pro podání přihlášky. Najdete zde i informace o požadované způsobilosti, dovednostech a samozřejmě také přesný popis toho, jakou práci budete vykonávat. K přihlášce musíte zpravidla připojit dva dokumenty. Životopis, kde vyjmenujete nejen své pracovní zkušenosti, ale také záliby a zájmovou činnost, a motivační dopis, v němž vysvětlíte, proč je pro vás projekt důležitý. Elena Deganová, koordinátorka programu Evropského sboru solidarity, Elena Deganová doporučuje, na co se v přihlášce zaměřit. Vysvětluje také, proč nezapomenout na neformální vzdělávání.
5: Nejdůležitější je motivační dopis. Protože se jedná o dobrovolnickou činnost, není nutné, abyste měli bohaté pracovní zkušenosti. Naopak je důležité ukázat vaši motivaci. Proč chcete být aktivní na evropské úrovni? Záliby, předchozí zapojení ve skupinových aktivitách nebo osobní zájmy jsou často důležitější než dřívější zaměstnání.
4: Po podání přihlášky probíhá užší výběr. Pokud se dostanete mezi vybrané, organizace vás kontaktuje. Pak přichází na řadu pohovor, během kterého se dozvíte všechny podrobnosti o daném projektu, včetně pracovních podmínek, papírování, proplácení cestovních výdajů, vízových požadavků i toho, kde budete bydlet.
1: Jakmile si vyjasníte všechny detaily a dáte finální souhlas, vaše cesta oficiálně začíná. Jako podporu za sebou budete mít takzvanou záchrannou síť dobrovolníků. Tu tvoří organizace a lidé, kteří dobrovolníkům v průběhu celého procesu pomáhají. Její součástí jsou za prvé vysílající organizace z vaší domovské země, která pomáhá s přípravou, školením a schvalováním projektů. V Česku je takových organizací aktuálně 105 a patří k nim například Člověk v tísni, Univerzita Karlova, česká pobočka YMCA nebo Západočeská univerzita v Plzni. Za druhé hostitelská organizace, která vás přijme, zajišťuje ubytování, stravu, malý finanční příspěvek a podporu během cesty. Za třetí místní mentor, který vám pomůže orientovat se v životě v nové kultuře a poradit si s nejrůznějšími problémy. A za čtvrté národní agentura, kterou je v Česku Dům zahraniční spolupráce a která na vše dohlíží a kontroluje, zda vše splňuje normy Evropského sboru solidarity. Jak vidíte, nebudete v tom sami. Po příjezdu obvykle pracujete mezi 30 a 38 hodinami týdně. Evropský sbor solidarity ale není jen o práci. Jde hlavně o životní zkušenost.
4: Přidat se k projektu Evropského sboru solidarity znamená plně se ponořit do místní kultury a propojit se s místními hodnotami i hodnotami Evropské unie. Potřebujete pomoct s místním jazykem? Žádný problém. Budete mít přístup k bezplatným kurzům a internetové jazykové podpoře ve všech úředních jazycích Unie. Abyste vykročili správnou nohou a využili program naplno, budou vás podpůrné organizace doprovázet a pomáhat vám hlavně ve dvou klíčových fázích. Hned po příjezdu dostanete školení a v polovině období proběhne hodnocení. Během úvodního školení se setkáte s dalšími dobrovolníky, vybudujete si podpůrnou síť a získáte tipy, jak se přizpůsobit novému životu. Hodnocení v polovině období vám pak umožní zamyslet se nad vašimi aktivitami, podělit se o dosavadní zkušenosti a naplánovat další kroky. To vše vám pomůže růst lidsky i profesně.
1: Pro některé dobrovolníky je pobyt v Evropském sboru solidarity pouhým začátkem. Například pro Adriana Koba. Říká, že zkušenosti ze sboru ho přivedly ke stáži v Evropském parlamentu.
6: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
7: Na dobrovolnictví je super, že každý má vlastní důvod, proč to dělá. Ať už je vaše cesta jakákoliv, ať už máte, jaký chcete důvod, třeba se ucházíte o nějaký další dobrovolnický projekt, usilujete o získání doktorandského stipendia, nebo si dopřáváte roční volno, abyste si srovnali myšlenky. Na Evropském sboru solidarity je skvělé, že vám dá vše, co potřebujete, abyste se tak cítili součástí projektu a aby vaše účast měla smysl. Navíc dostanete informace, poznáte nové lidi, získáte kontakty a vše ostatní, co potřebujete k tomu, abyste pokračovali, ať už potom chcete dělat cokoliv. Když nad tím tak přemýšlím, je to příležitost objevit nová prostředí a místa, navázat kontakty, získat novou perspektivu a rozšířit své obzory, což je podle mě to nejdůležitější.
1: Účast na projektu Evropského sboru solidarity je více než jen řádek ve vašem životopise. Pro Carmen Sanzovou, která pracovala jako dobrovolnice v Chorvatsku, to znamenalo skutečnou osobní změnu.
8: Byla to především introspektivní cesta. Zjistila jsem mnoho věcí o svém oboru, ale také jsem zjistila, co mě opravdu těší dělat. Dřív jsem se například bála mluvit před lidmi a teď to miluju. Naprosto jsem se zbavila trémy. Když jsem dokázala učit chorvatské teenagery španělštinu, už mě v životě nic nezastaví. Díky projektu jsem obrovsky osobnostně vyrostla a získala důvěru sama v sebe. Jsem přesvědčená, že víc komfortní zóny a zažít něco nového v jiné zemi by si měl vyzkoušet každý.
4: Evropský sbor solidarity není jen o projektech nebo politice. Je o vás, vašem příběhu, růstu a vašem místě v Evropě. Chcete-li se dozvědět více, navštivte internetové stránky Evropského sboru solidarity. Další velké dobrodružství může začít.
1: Tento podcast vám přináší Europarl Radio, internetové rádio Evropského parlamentu.
9: Trčita na Soravuči.
10: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
13: E cosa fate?
12: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di vita.
13: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
12: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136. 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
14: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
12: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
15: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
16: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
15: Aiutaci a fermare questa vergogna.
16: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
17: Piod, TTA, Mike Check, Tommaso, alias Piod, ascolta 6023. Bombo.
18: Importante,
19: non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Māstrihtas līgums, kā arī tā uzlabošanai paredzētais Amsterdamas līgums un Nīcas līgums, bija būtiski soļi Eiropas integrācijas procesā. Māstrihtas līgums lika pamatus tādai Eiropas Savienībai, kādu to pazīstam šodien, ieviešot būtiskas politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas. Amsterdamas līgums un Nīcas līgums balstījās uz šo pamatu un risināja institucionālus jautājumus un sagatavoja Eiropas Savienību paplašināšanai. Šie līgumi atspoguļo Eiropas Savienības dinamisko un mainīgo raksturu un apliecina tās spēju pielāgoties un veikt reformas, rieģējot uz jauniem izaicinājumiem un iespējām. Eiropas Savienībai turpinot augt un mainīties, šie pamatlīgumi joprojām ir tās struktūras un pārvaldības pamatā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Co si představíte, když se řekne parlament? Někoho hned napadne Evropský parlament, jiným se vybaví spíš parlament v jejich zemi. A někomu se to všechno míchá dohromady. Ať už to máte jakkoliv, poslechněte si náš podcast, ve kterém si vysvětlíme blíže, jak se to s různými parlamenty v Unii má a jak spolu spolupracují.
2: Úlohu vnitrostátních parlamentů ve vztahu k Evropské unii poprvé definovala Lisabonská smlouva z roku 2007. Mají toho na starosti víc, než by se mohlo zdát. Mohou například přezkoumávat návrhy unijních právních předpisů, aby se ujistili, že jsou v souladu se zásadou subsidiarity. To znamená, že Evropská unie by neměla zasahovat v případech, kdy mohou země nějakou záležitost účinně regulovat sami, ať už na celostátní, regionální nebo místní úrovni. Cílem je zůstat co nejblíže občanům. Evropský parlament a parlamenty členských států společně usilují o účinnou a pravidelnou meziparlamentní spolupráci. Jejich předsedové každý rok jednají o tom, jak má tato spolupráce probíhat. V Evropském parlamentu odpovídá za vztahy s národními parlamenty takzvaná konference předsedů. Tu tvoří předsedkyně parlamentu a předsedové politických skupin. Jedno místo v konferenci předsedů náleží také zástupci nezařazených poslanců, který však nemá hlasovací právo.
1: Kromě toho se Evropský parlament s vnitrostátními poslanci setkává i na konferenci parlamentních výborů pro evropské záležitosti. Cílem této konference je poskytnout poslancům z různých zemí platformu, na které mohou diskutovat o aktuálních evropských tématech a otázkách, které souvisejí s úlohou vnitrostátních parlamentů v Evropské unii. Konference může přijímat závěry a vydávat příspěvky, které však pro vnitrostátní parlamenty nejsou závazné. Zasedá dvakrát ročně a každý z parlamentů je zastoupen delegací o nejvýše 6 členech. Jako pozorovatelé se mohou účastnit i parlamenty kandidátských zemí a další evropské vnitrostátní parlamenty. Díky tomu na těchto setkáních nechybí například parlament Ukrajiny.
2: V Evropském parlamentu existuje také ředitelství pro vztahy s vnitrostátními parlamenty. Slouží jako informační středisko, které o vnitrostátních parlamentech sbírá informace a zastupuje Evropský parlament v sítích meziparlamentní spolupráce. Řídí rovněž vztahy s úředníky, kteří vnitrostátní parlamenty zastupují v Bruselu a udržuje úzké vztahy s jejich správními orgány. Ředitelství každoročně zveřejňuje zprávu, ve které podává přehled o vztazích mezi Evropským parlamentem a jeho vnitrostátními protějšky a informuje o všech meziparlamentních činnostech. V neposlední řadě Evropský parlament aktivně podporuje dvě hlavní sítě pro lepší meziparlamentní spolupráci. První z nich je platforma IPEX pro meziparlamentní výměnu informací a dokumentů v Evropské unii. Druhou je pak Evropské středisko pro parlamentní výzkum a dokumentaci. To slouží jako kanál pro předávání žádostí o informace, se kterými se parlamenty mohou obracet na své protějšky z jiných evropských zemí, pokud se chtějí lépe seznámit s jejich postupy a politikami. Na závěr tedy můžeme konstatovat, že spolupráce Evropského parlamentu s parlamenty členských států je velmi úzká a probíhá na mnoha úrovních.

0: Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Představte si svět, kde se studenti a pedagogové mohou snadno pohybovat po různých zemích po celé Unii, získávat bohaté zkušenosti a rozšiřovat si obzory. Aby se taková vize stala skutečností, vytvořila Unie Evropský prostor vzdělávání, zkráceně EEA.
2: Posloucháte pořad Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě probereme, jakým způsobem se Unie zasazuje o to, aby všichni měli stejný přístup ke vzdělávání. Spadá sem i zlepšování přístupu k evropským programům pro mobilitu ve vzdělávání.
1: Cílem evropského prostoru vzdělávání je posílit spolupráci, podpořit mobilitu ve vzdělávání a v odborné přípravě a vytvořit odolnější a inkluzivnější systém. Právě podpora mobility je klíčová. Vznikla proto, aby pomohla překonat praktické překážky, které mohou mobilitě stát doslova v cestě, jako je nedostatek financí či informací, chybějící jazykové dovednosti či příliš objemná administrativa. Jak vůbec iniciativa vznikla?
2: Myšlenka na vytvoření evropského prostoru vzdělávání poprvé získala podporu evropských představitelů na sociálním summitu v Göteborgu v roce 2017. Od té doby Evropská komise a Rada na její realizaci pracují společně. Soustřeďují se na zlepšování kvality vzdělávání mladých lidí a vytvoření takového prostředí, v němž se inkluze a rovnost žen a mužů podporuje od raného věku. Dospělým lidem by pak užší spolupráce v oblasti vzdělávání měla umožnit, aby pokračovali v celoživotním učení. Vzdělávání obecně by pak mělo držet krok s digitální a ekologickou transformací, aby dnešní studenti byli schopni v budoucnu řešit aktuální problémy.
1: Díky evropskému prostoru vzdělávání je pro evropské země snazší na některých aspektech spolupracovat a zároveň si nad svým vlastním vzdělávacím systémem podržet celkovou kontrolu. Každá země Unie je odpovědná za vzdělávání a odbornou přípravu svých obyvatel. Samotná Unie ale v průběhu let významně přispěla k tomu, že vzdělávat se jde bez ohledu na hranice. Například spustila takzvaný boloňský proces, kterým se tvoří evropský prostor vysokoškolského vzdělávání. Dále financuje program Erasmus+, který vzdělávání modernizuje díky mobilitě, a vydala kodaňské prohlášení, které zlepšilo spolupráci v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.
2: Unie vypracovala v roce 2010 rámec pro evropskou spolupráci v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, v němž si stanovila řadu cílů na následujících 10 let. Některé cíle se jí podařilo splnit, jiné bohužel ne. Na jednu stranu se například zapojilo více dětí v předškolním věku a vzrostl počet lidí, kteří úspěšně dokončili terciární vzdělávání, tedy vyšší odbornou nebo vysokou školu. Současně ale studie z roku 2018 zjistila, že narostl podíl 15-letých, jejichž úroveň základních dovedností je velmi nízká.
1: Neustále zlepšovat vzdělávání a odbornou přípravu je prostě důležité. Na tom se shodly Evropská komise, Rada Evropské unie a Evropský parlament, přestože dosavadní výsledky nejsou jednoznačné. Celoživotní vzdělávání musí současné i budoucí generace připravit na to, aby hrály aktivní úlohu ve společnosti a byly schopny vyrovnávat se s nejrůznějšími krizemi. Vzdělání by lidem mělo přinést kompetence potřebné k tomu, aby se podíleli na ekologické a digitální transformaci. Unie například vyhlásila Evropský rok dovedností, který potrvá do 8. května 2024. Do té doby se v celé Evropě uskuteční tisíce akcí, jejichž záměrem je vybavit jednotlivce dovednostmi, jež jsou nezbytné k získání kvalitního pracovního místa a pomohou i podnikům, kterým právě takové kvalifikované síly chybí.
2: Studie Evropského parlamentu z roku 2021 ukázala, že vize Evropy jako prostoru vzdělávání je nedílnou součástí procesu evropské integrace už od druhé světové války. Právě proto parlament jednotný evropský vzdělávací prostor podporuje. Zároveň zdůrazňuje význam dostatečného financování, které má zajistit, aby vzdělávání, včetně evropských programů mobility, bylo stejně dostupné pro všechny studující.
1: Nejvýznamnější unijní iniciativou v oblasti mobility je program Erasmus. Jeho nejnovější formát, nový Erasmus Plus na období 2021 až 2027, bude i nadále financovat celý program vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu. Zatímco první program Erasmus Plus v období 2014 až 2020 nabídl možnost vycestovat za studiem více než 4 milionům lidí, poslední program si klade ještě větší ambice. Má oslovit až 12 milionů účastníků. Erasmus nové generace si ponechává kvality získané zkušenostmi z let minulých a inovuje tam, kde bylo potřeba zlepšení. I nadále podporuje celoživotní učení. Mezi stěžejní iniciativy patří Evropské sítě univerzit a Evropská studentská karta. Zaměřuje se také na inkluzi a snaží se o to, aby byl pro koncové uživatele co nejjednodušší. Začleňuje sport do hlavní struktury programu, rozšiřuje využívání digitalizace, podporuje nové oblasti znalostí a zavádí novou iniciativu v oblasti mobility s názvem Discover EU.
2: Protože se Evropská unie a její instituce snaží lidem v Unii poskytnout co nejlepší vzdělávací příležitosti, své probíhající projekty průběžně aktualizují a vytváří nové. Ústřední iniciativy, jako je právě program Erasmus, by měly i nadále usnadňovat evropskou mobilitu a vybízet studenty, aby mysleli mimo zajeté koleje. Evropský prostor vzdělávání, který by měl začít naplno fungovat nejpozději v roce 2025, by měl těmto potřebám vyhovět a postupně odstraňovat všechny nerovnosti a nedostatky.
1: Závěrem lze říci, že je vždy co zlepšovat. Na úrovni Unie i v jednotlivých zemích jsou a budou přijímána různá opatření. Diskuze a právní předpisy týkající se vzdělávání proto na pořadu jednání Evropského parlamentu zůstanou i nadále. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: Trčita una sola voce. Sei zero ventre. Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
4: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 torna al Good Morning Lab
3: per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
4: Radio 6023.
3: Comoda,
4: viva,
3: sempre al tuo fianco.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
7: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
6: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
7: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
6: La mail, il cellulare?
7: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
6: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
9: Perché posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. e qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Biotestamento. Informati su vidas.it.
9: Scelgo adesso. Adesso che posso.
11: Tre città. Una sola voce. 6023.
12: Kdo pomohl vybudovat dnešní Evropu? Nešlo pouze o instituce nebo smlouvy. Vybudovali ji hlavně lidé. Každý krok na cestě evropské integrace museli učinit jednotlivci, kteří bránili demokracii, prosazovali lidská práva a pomáhali zbližovat státy. Aby vyslovil uznání tomuto úsilí, vytvořil Evropský parlament nové ocenění nazvané Evropský řád za zásluhy. Jedná se o první civilní vyznamenání svého druhu, které unijní instituce uděluje. Jeho první nositele oznámila předsedkyně parlamentu Roberta Metzolová.
13: Evropu vždy budovali pozoruhodné ženy a muži z celé společnosti, kteří měli odvahu povznést se nad našimi bouřlivými dějinami. Odvahu překlenovat rozdíly, odstraňovat překážky, svrhávat diktatury a překonávat krize. Aby se náš kontinent změnil k lepšímu a vykročil do přívětivější budoucnosti. Toto odhodlání budovat Evropu si zaslouží naše uznání. A proto Evropský parlament zavedl Evropský řád za zásluhy na počest těch, kteří v Evropu nejen věřili, ale pomohli ji také vytvořit.
12: Seznam nositelů tohoto vyznamenání vypovídá o mnoha způsobech, jak mohou lidé přispět k budování Evropy ve všech možných oblastech. Od politiky a diplomacie až po lidská práva, vědu a kulturu. Nejvyšším stupněm tohoto vyznamenání je význačný člen řádu. Ten byl například udělen bývalé německé kancléřce Angele Merkelové, vedoucímu představiteli polského demokratizačního hnutí a bývalému prezidentovi Lechu Wałęsovi a ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému. Několika dalším vedoucím činitelům a osobnostem byly pak uděleny nižší stupně ocenění. Zasloužilý člen řádu a člen řádu. Patří mezi ně bývalí prezidenti, politici, humanitární pracovníci, vědci a umělci, kteří se významně zasadili o evropské hodnoty a evropskou integraci. Našli bychom zde i bývalou irskou prezidentku Mary Robinsonovou, humanitárního šéfkuchaře Joseho Andrése nebo členy irské hudební skupiny U2. Ocenění bylo vytvořeno v roce 2025 u příležitosti 75. výročí vyhlášení Schumanovy deklarace. Tento okamžik se obecně považuje za výchozí bod Evropské unie, jak ji známe dnes. Protože za Evropskou unií nejsou jen instituce nebo politika, stojí za ní také příběhy lidí, kteří v ní věřili a přispěli k jejímu budování. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více informací najdete na jeho internetových stránkách.
14: Schengen. In zijn huidige vorm omvat het Schengengebied het grondgebied van 27 Europese landen, namelijk 23 EU-landen en IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Binnen dit gebied kun je vrij van het ene land naar het andere reizen, zonder grenscontroles. Daarbij maakt het niet uit of je een grondgebied via land, zee of lucht binnenkomt. Je hoeft dus alleen door de douane als je een buitengrens oversteekt. Dat wil zeggen een grens tussen een Schengenland en een niet-Schengenland, bijvoorbeeld tussen Polen en Oekraïne.
15: Het Schengengebied breidt nog steeds uit. Zo is Kroatië op 1 januari 2023 toegetreden. Bovendien hebben de EU-landen eind 2023 unaniem besloten de controles aan de binnengrenzen van de EU met Bulgarije en Roemenië vanaf 31 maart 2024 af te schaffen. Het gaat daarbij om de lucht- en zeegrenzen. Over de controles aan de landgrenzen wordt in een later stadium een besluit genomen. Dat betekent dat er maar twee EU-landen overblijven die geen deel uitmaken van het Schengengebied, namelijk Ierland en Cyprus. Wat Cyprus betreft wordt momenteel beoordeeld of het land voldoet aan alle vereisten om toe te kunnen treden tot de zone zonder grenzen. Ierland is op zijn beurt niet wettelijk verplicht om toe te treden tot het Schengengebied, maar kan wel op elk moment het lidmaatschap aanvragen. Het is belangrijk ook te merken dat alle EU-burgers recht hebben op vrij verkeer, ook als zij onderdaan zijn van een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort. Dit betekent dat EU-burgers normaal gezien alleen een oppervlakkige identiteitscontrole ondergaan als ze een grens oversteken tussen een Schengenland en een EU-land dat niet tot het Schengengebied behoort.
14: Voor onderdanen van buiten het Schengengebied passen de Schengenlanden allemaal dezelfde voorwaarden en procedures toe voor het verlenen van een visum voor kort verblijf, dat ook wel een toeristenvisum wordt genoemd. Houders van zo'n visum kunnen binnen een periode van 6 maanden maximaal 3 maanden lang vrij binnen het Schengengebied reizen. Maar niet alle onderdanen van niet-Schengenlanden hoeven een Schengenvisum aan te vragen. Amerikaanse en Australische burgers zijn bijvoorbeeld van deze verplichting vrijgesteld. Toch is het niet zo dat alle soorten controles in verband met reizen zomaar zijn afgeschaft in het Schengengebied. Het is erg belangrijk je bewust te zijn van het verschil tussen grenscontroles en veiligheidscontroles. Deze laatste worden om veiligheidsredenen uitgevoerd, bijvoorbeeld op de luchthaven. Ook passagiers die binnen het Schengengebied reizen, worden hieraan onderworpen.
16: Libre circulation des personnes.
17: Schengen.
18: Schengen.
19: Schengen.
20: Schengen. It's based on co-decision.
21: Problems at the border.
22: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
23: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
24: Lots of anxiety about Schengen.
14: Passagiers kunnen worden gevraagd een identiteitsbewijs te laten zien om aan te tonen dat ze de rechtmatige eigenaar van hun reisticket zijn. Daarnaast is het goed om te weten dat een Schengenland tijdelijk grenscontroles kan invoeren wanneer het een ernstige bedreiging voor zijn openbare orde of binnenlandse veiligheid heeft vastgesteld. Deze uitzonderlijke maatregel werd in de praktijk al een paar keer toegepast, bijvoorbeeld door Frankrijk, dat de grenscontroles opnieuw invoerde als reactie op terroristische dreigingen.
15: Schengen heeft dus niet alleen te maken met makkelijk reizen, maar ook met de veiligheid binnen het hele gebied. Daarom is er het Schengen-informatiesysteem, een speciale databank waar de politie en andere bevoegde overheidsinstanties informatie over onder meer vermiste of gezochte personen kunnen invoeren en verifiëren. Het is een platform voor samenwerking tussen rechtshandhavinginstanties uit verschillende landen, dat een hoog niveau van veiligheid helpt te behouden, vooral aan de buitengrenzen van het Schengengebied.
17: Schengen.
18: Schengen.
19: Schengen.
20: Schengen.
14: Laten we nu eens de geschiedenis induiken. De oorsprong van het Schengengebied dateert van 1985, toen 5 lidstaten van de Europese gemeenschap besloten de controles aan de binnengrenzen af te schaffen. Dit initiatief paste binnen de inspanningen om de Europese integratie na de Tweede Wereldoorlog te bevorderen en was gericht op het opbouwen van wederzijds vertrouwen. Het Schengengebied dankt zijn naam aan de gemeente Schengen in Luxemburg, waar de oorspronkelijke landen het eerste akkoord ondertekenden. Het zogenoemde Schengen-acquis, dat is het geheel van de afzonderlijke Schengen-akkoorden en de daarmee samenhangende bepalingen, maakt dan ongeveer 25 jaar integraal deel uit van het EU-recht, nadat het in het Verdrag van Amsterdam werd opgenomen. Vandaag, bijna 40 jaar na de ondertekening van het eerste Schengenakkoord, kunnen meer dan 400 miljoen burgers die in het Schengengebied wonen, vrij reizen. Maar niet alleen het verkeer van mensen, of het nu om zakenreizen of vakantie gaat, is makkelijker dankzij het Schengengebied. Ook de Europese economie en de kwaliteit van ons dagelijks leven waren er wel bij. Het is dan ook een van de grootste verwezenlijkingen van de Europese integratie.
25: Sokan az uniós jogalkotás hallatán főleg nagyobb ívű dolgokra, például a közös agrárpolitikára, az unió költségvetésére vagy az európai zöld megállapodásra gondolnak. Pedig a legtöbb uniós jogszabály sokkal közvetlenebbül a városok és a régiók szintjén hat az emberek mindennapi életére. A Régiók Európai Bizottsága pontosan azért jött létre, hogy az uniós döntéshozatalban a városok és a régiók érdekeit képviselje.
0: A Régiók Bizottsága az uniós intézmények tanácsadó szerve. A városok és régiók szükségleteinek és elvárásainak ismeretében azon fáradozik, hogy olyan uniós jogszabályok szülessenek, amelyek igazodnak a helyi viszonyokhoz. Az Európai Zöld Megállapodással kapcsolatban például az Európai Bizottsággal közösen adott ki kézikönyvet, hogy iránymutatással szolgáljon a helyi és regionális önkormányzatok számára. Az Európai Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament köteles konzultálni a régiók bizottságával a helyi és regionális önkormány...
17: Recita. Una sola voce. 6023.
18: Sono le 7.
19: Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi.
21: Diventa uno stagista di Radio 6023.
24: Radio 6023. Comoda, vivace, enchantix.
21: Radio 6023.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
27: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
28: Scout di Vercelli?
27: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
28: E avete dei contatti?
27: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
26: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
29: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.

0: Máme na ambiciózní plány Evropské unie týkající se omezování plastů, které ničí naši planetu.
1: Znečištění plasty je všudy přítomné. Týká se každého koutu našeho kontinentu i celé naší planety. Je to problém, který se může zdát neřešitelný, ale Evropská unie je odhodlána převzít iniciativu a zasadit se o čistší a udržitelnější budoucnost. Začněme s několika fakty. Povědomí veřejnosti o recyklaci a snaha recyklovat jsou sice na vzestupu, ale značné množství plastového odpadu v Evropské unii se stále nerecykluje. Přesné údaje kolísají, ale odhaduje se, že v současné době se v EU recykluje méně než 40% plastových obalů, což znamená, že většina z nich končí na skládkách, ve spalovnách nebo v horším případě znečišťuje naše životní prostředí. To přispívá k obrovskému problému, který má dopad na naše oceány, půdu a v konečném důsledku i naše zdraví.
0: Boj proti znečištění plasty není pro Evropskou unii novinkou. V posledních několika letech podniká kroky k přechodu na oběhové hospodářství v oblasti plastů. Zlomovým bodem byla Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství z roku 2018, která stanovila ambiciózní cíle v oblasti recyklace, přetváření plastových výrobků a snížení množství odpadu. Tato strategie připravila půdu pro směrnici o plastech na jedno použití, která byla schválena v roce 2019. Evropský parlament zaujímal k problematice plastů na jedno použití jasný postoj již dříve a směrnice pak sehrála v boji proti znečištění plasty v Unii klíčovou roli. Zakazuje některé plastové výrobky na jedno použití, které mají snadno dostupné alternativy. Týká se to plastových příborů, talířů, brček, vatových tyčinek nebo tyček na balónky. Také stanovuje cíle týkající se omezení spotřeby jiných plastů na jedno použití, jako jsou krabičky na potraviny a kelímky, a představuje systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, které mají zajistit, aby za sběr a recyklaci odpadů platili znečišťovatelé. Tyto kroky Evropského parlamentu vyslaly jasný signál. Období tradičního modelu vzít, použít, vyhodit pro plasty skončilo. Zásadní je, že EU se nezaměřuje pouze na regulaci plastů, ale také aktivně podporuje plastový průmysl v tom, aby byl přizpůsobivý a inovativní. S vědomím toho, že přechod na oběhové hospodářství vyžaduje významné změny ve výrobních procesech a materiálech, nabízí Evropská unie celou řadu možností financování. Jejich cílem je pomoci společnostem v tom, aby investovali do nových, udržitelnějších technologií, používali recyklované materiály při výrobě a rekvalifikovali své pracovníky v zájmu ekologičtější budoucnosti.
1: Tím ale práce nekončí. Evropský parlament nyní svou pozornost zaměřuje na skrytou hrozbu mikroplastů. Tyto drobné kousky plastu o velikosti méně než 5 mm vzbuzují stále větší obavy. Vznikají různými způsoby, například rozkladem větších plastových výrobků nebo uvolňováním mikročástic z kosmetiky, ze syntetických textilií při praní a také z pneumatik, které se odírají při jízdě. Údaje o znečištění mikroplasty jsou alarmující. Studie naznačují, že denně se do životního prostředí uvolňují miliardy mikroplastových částic. Nalezeny byly všude, od nejhlubších oceánů až po nejvyšší hory, v jídle, ve vodě, ve vzduchu, který dýcháme, a dokonce i v lidském těle. Evropská komise v akčním plánu z roku 2021 s názvem Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy navrhla, aby Unie do roku 2030 snížila počet mikroplastů uvolňovaných do životního prostředí o 30%. Evropský parlament aktivně prosazuje komplexní opatření k dosažení tohoto cíle, připravuje nové právní předpisy zakazující mikroplasty, které jsou záměrně přidávány do výrobků, a vyzývá k inovativním řešením pro zachycování mikroplastů z prádla a odpadních vod předtím, než skončí v řekách a oceánech. Je to velká výzva, ale parlament je odhodlán problematiku znečištění plasty řešit zevrubně.
0: Na cestě k budoucnosti bez plastů musíme přiložit ruku k dílu všichni. Přestože Evropská unie a Evropský parlament přijímají významné právní předpisy, to, jestli budou tyto iniciativy úspěšné, závisí v konečném důsledku na nás všech. Rozhodnutí nás jako spotřebitelů mají značný vliv. Pojďme tedy snížit spotřebu jednorázových